Židubový háj, kde kančí je zub, tam zpívá ti pramen a prastarý dub má kořeny návu a pravu má listí. Napíj se, pokloň se a před tu čistý, přijmi tu sílu, co pod kůrou plane, měj víru, že stát, co se má, tak se stane, až před tvůj